0: Rádijská mríža Rádio Ena. Poletie je čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletie mám rád, keď sa vozím s bicyklom.
1: Rádio Ena, pekne.